Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frišťáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kino Nad sklepí dostane nový zvuk. Bartolomějská pouť nabídne hudbu i posezení. A fotbalový pohár hejtmana Zlínského kraje pokračuje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kino Nad sklepí v Kroměříži čeká výměna ozvučení. Stávající technologie je po více než 20 letech provozu zastaralá a kino proto dostane moderní zvukový systém. Práce potrvají od 24. srpna do 10. září. Během této doby bude kino mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V neděli 23. srpna se v místní části Maršov v Uherském Brodě uskuteční tradiční bartolomějská pouť. Program začne v 18 hodin, kdy zahraje dechová hudba. Připravené bude také občerstvení a příjemné posezení.
0: Zlínsko.
1: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Více o tom nám řekne pan starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Fotbalové hřiště ve sportovním centru Radostova má nový travnatý povrch. Renovace hřiště byla zahájena na podzim loňského roku a její celkové náklady dosáhly částky 1,42 milionu korun. Podporujeme všechny sporty v našem městě a jsem rád, že se naši fotbalisté dočkali nového povrchu, který bude dlouhodobě potřebný. Ještě chceme dořešit stabilní záblahu, aby byly podmínky pro údržbu hřiště co nejlepší a mohli jsme si společně užívat výkony našich fotbalistů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Osmifinále fotbalového poháru hejtmana Zlínského kraje pokračuje dalšími zápasy. Ve středu od 17 hodin nastoupí Štítná nad Vláří proti Nevšové. Ve stejný čas se ve Veselí utkají Veselá a Slušovice. Vítězové těchto pohárů nastoupí mezi 8 nejlepších týmů krajského poháru. Pro všechny 4 celky tak půjde o důležitý souboj o postup do čtvrtfinále.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do konce prázdnin jsou naplánované práce na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži. Náklady na opravu se blíží 11,5 milionu korun. Město však většinu z nich plánuje pokrýt z dotací. Přibližně 6,8 milionu korun činí příspěvek od Národní sportovní agentury a dalších zhruba 1,1 milionu žádá radnice Zlínský kraj. Sportovní hala v Kotojecké ulici slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. Kapacita hlediště ve velké tělocvičně je 200 diváků. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate. Budova stojí od roku 1962, delší čas se do ní ale téměř neinvestovalo. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří další projekty ve městě. Uherský Ostroh modernizuje školní dílny a zlínský plavec přivezl z Paříže evropské zlato.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřiští radní rozdělili neziskovým organizacím dalších 454 tisíc korun. Peníze pomohou s pořádáním kulturních a sportovních akcí, volnočasovými aktivitami pro děti i seniory nebo projekty v sociální a zdravotní oblasti. Celkem už letos město na podporu neziskového sektoru vyčlenilo více než 2,5 milionu korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Základní škola v Uherském Ostrohu modernizuje své školní dílny. Projekt Učebna 4.0 má žákům nabídnout modernější podmínky pro praktickou výuku, práci s technologiemi a polytechnické vzdělání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a potrvá do roku 2026.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří podle hodnocení návštěvníků k nejlépe hodnoceným regionům v Česku. V hodnocení ubytovacích služeb obsadil druhé místo. Hosté nejlépe ocenili především personál, pohodlí, čistotu a vybavení hotelů. Výsledky vycházejí z více než 3 milionů hodnocení skutečných návštěvníků. Výsledky zveřejnila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 17. srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Plavec Miroslav Knedla, odchovanec plaveckého klubu Zlín a rodák z Frištáku, se stal mistrem Evropy. Na šampionátu v Paříži ovládl finále závodu na 50 metrů znak. Zvítězil v čase 24,11 sekundy, kterým zároveň o 8 setin vylepšil vlastní český rekord. Ve vyrovnaném finále porazil ruské závodníky v neutrálních barvách. Knedla tak získal svůj první seniorský titul mistra Evropy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci, ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnoha odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na novinky. Na hradě Zvíkov na jihu Čech vědci poprvé v Česku využívají optická vlákna k záchraně historické památky. Sledují se jich pomocí namáhání nejstarší dochované dřevěné stropní konstrukce v republice, která pochází ze 13. století. Tenká vlákna umožňují dlouhodobý monitoring bez zásahu do dřeva a pomohou přesně naplánovat nutnou rekonstrukci. Technologie může v budoucnu změnit přístup k ochraně historických staveb.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Jda na Rádiu Kroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší.

známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 21. srpna, kdy v tento den roku 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. Patent například stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů. V roce 1770 James Cook formálně prohlásil Austrálii za britskou a pojmenoval ji Nový Jižní Wales. Roku 1888 byl ve Spojených státech patentován první sčítací stroj. Na začátku 20. století roku 1911 byla olejomalba Leonarda da Vinciho Mona Lisa ukradena z muzea Louvre v Paříži. A v noci z 20. na 21. srpna roku 1968 proběhl vojenský zásah 5 států Varšavské smlouvy v Československu a jeho následná okupace, která zastavila reformní proces Pražského jara. 21. srpna se narodili britský basketarista skupiny Deep Purple Glenn Hughes, bývalý premiér České republiky Jiří Paroubek, český herec Filip Blažek, americká herečka Carrie Annie Moss nebo britský hudebník a člen skupiny The Prodigy Liam Hoflet. To byly události 21. srpna a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.
2: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný pátek 21. srpna z Rádia Kroměříž a pojďme se společně podívat, jak bude vypadat dnešní počasí. Ve Zlínském kraji bude převážně oblačno až zataženo. Místy se objeví přehánky, ojediněle také bouřka. Odpoledne a večer bude srážek postupně přibývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Rádio Kroměříž vám přeje pohodový pátek a příjemný poslech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A pojďme se podívat, jak vypadají silnice ve Zlínském kraji. Teďka kolem 10. hodiny. Pozor na silnici 50 mezi Střílky a Buchlovicemi. V úseku dlouhém asi 12 kilometrů se tvoří zdržení kvůli porouchanému vozidlu a rozlité naftě na vozovce. Na dálnici D55 směrem na Zlín je u napajedel zužená vozovka do jednoho jízdního pruhu. Potom dál v Uherském Brodě je dnes do 14 hodin uzavřen pravý jízdní pruh na silnici první třídy 50 v ulici u Korenčice. A v Holešově pokračuje uzavírka ulice Nerudova, která potrvá do zítřka. Rádio Kroměříž vám přeje šťastnou cestu a pohodový pátek.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Naši den vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do konce prázdnin jsou naplánované práce na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži. Náklady na opravu se blíží 11,5 milionu korun. Město však většinu z nich plánuje pokrýt z dotací. Přibližně 6,8 milionu korun činí příspěvek od Národní sportovní agentury a dalších zhruba 1,1 milionu žádá radnice Zlínský kraj. Sportovní hala v Kotojecké ulici slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. Kapacita hlediště ve velké tělocvičně je 200 diváků. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate. Budova stojí od roku 1962, delší čas se do ní ale téměř neinvestovalo. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

muži občas pláču chybíš, když mi chybíš. Chybíš.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný pátek 21. srpna z Rádia Kroměříž. Ve Zlínském kraji dnes převládá velká oblačnost. Během odpoledne se mohou objevit přehánky, déšť a ojediněle také bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, večer se změní na jižní a jihovýchodní a zesílí. Rádio Kroměříž vám přeje příjemný pátek a ať vám dnešní den přinese co nejvíc příjemných chvil.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A pojďme se podívat, jak vypadají silnice ve Zlínském kraji. Na silnici 50 u Bánova na Uherskohradišťsku je kvůli poruchám vozidla překážka na vozovce. Řidiči tam projedou se zvýšenou opatrností. Omezení je podle aktuálních informací do 11.30. Na dálnici D55 mezi Napajedly a Babicemi ve směru na Zlín je provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu. Omezení potrvá do zítřka. V Holešově pokračuje uzavírka části Nerudovy ulice kvůli stavbám. Pracím řidiči musí využít objízdnou trasu. A v Kroměříži je až do října uzavřena Křížkovského ulice a chodník na Velkém náměstí kvůli opravě fasády domu. Na cestách jeďte opatrně a Rádio Kroměříž vám přeje šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932, a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Uherské Hradiště, Staré město, Kunovice na 88,2 FM.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Kývajú na melity, a nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa aj...

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci, ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnoha odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Give me a second, I need to get my story straight, my friend.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na novinky. Na hradě Zvíkov na jihu Čech vědci poprvé v Česku využívají optická vlákna k záchraně historické památky. Sledují se jich pomocí namáhání nejstarší dochované dřevěné stropní konstrukce v republice, která pochází ze 13. století. Tenká vlákna umožňují dlouhodobý monitoring bez zásahu do dřeva a pomohou přesně naplánovat nutnou rekonstrukci. Technologie může v budoucnu změnit přístup k ochraně historických staveb.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 21. srpna, kdy v tento den roku 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. Patent například stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů. V roce 1770 James Cook formálně prohlásil Austrálii za britskou a pojmenoval jí Nový Jižní Wales. Roku 1888 byl ve Spojených státech patentován první sčítací stroj. Na začátku 20. století roku 1911 byla olejomalba Leonarda da Vinciho Mona Lisa ukradena z muzea Louvre v Paříži. A v noci z 20. na 21. srpna roku 1968 proběhl vojenský zásah 5 států Varšavské smlouvy v Československu a jeho následná okupace, která zastavila reformní proces Pražského jara. 21. srpna se narodili britský basketarista skupiny Deep Purple Glenn Hughes, bývalý premiér České republiky Jiří Paroubek, český herec Filip Blažek, americká herečka Carrie Annie Moss nebo britský hudebník a člen skupiny The Prodigy Liam Hoflet. To byly události 21. srpna a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.
0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
5: I na Hradišsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do konce prázdnin jsou naplánované práce na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži. Náklady na opravu se blíží 11,5 milionu korun, město však většinu z nich plánuje pokrýt z dotací. Přibližně 6,8 milionu korun činí příspěvek od Národní sportovní agentury a dalších zhruba 1,1 milionu žádá radnice Zlínský kraj. Sportovní hala v Kotojecké ulici slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. Kapacita hlediště ve velké tělocvičně je 200 diváků. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate. Budova stojí od roku 1962, delší čas se do ní ale téměř neinvestovalo. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
4: Ojte Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako z sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci. Ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 21. srpna, kdy v tento den roku 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. Patent například stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů. V roce 1770 James Cook formálně prohlásil Austrálii za britskou a pojmenoval jí Nový Jižní Wales. Roku 1888 byl ve Spojených státech patentován první sčítací stroj. Na začátku 20. století roku 1911 byla olejomalba Leonarda da Vinciho Mona Lisa ukradena z muzea Louvre v Paříži. A v noci z 20. na 21. srpna roku 1968 proběhl vojenský zásah 5 států Varšavské smlouvy v Československu a jeho následná okupace, která zastavila reformní proces Pražského jara. 21. srpna se narodili britský basketarista skupiny Deep Purple Glenn Hughes, bývalý premiér České republiky Jiří Paroubek, český herec Filip Blažek, americká herečka Carrie Annie Moss nebo britský hudebník a člen skupiny The Prodigy Liam Hoflet. To byly události 21. srpna a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirář,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na novinky. Na hradě Zvíkov na jihu Čech vědci poprvé v Česku využívají optická vlákna k záchraně historické památky. Sledují se jich pomocí namáhání nejstarší dochované dřevěné stropní konstrukce v republice, která pochází ze 13. století. Tenká vlákna umožňují dlouhodobý monitoring bez zásahu do dřeva a pomohou přesně naplánovat nutnou rekonstrukci. Technologie může v budoucnu změnit přístup k ochraně historických staveb.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín.

0: Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
1: Zlínsko.
0: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci. Ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

that we play Dogtown. Bloodbath. Ribcage.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
2: Zdravím všechny, kdož poslouchají rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Peťa Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je Libor Plešek, frontman.

0: Ten kapely LP, všichni ho znají z dob dřívějších, ještě přednedávnem zpíval v kapele Reflexy. Takže Libore, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání.
1: Ahoj, tak já bych rád pozdravil posluchače Rádia Kroměříž a jsem moc rád, že mě Lupo pozval do tohoto skvělého pořadu, protože budeme se tady bavit o minulosti i současnosti muziky a já muziku dělám teda už hodně dlouho, tak si myslím, že bude o čem mluvit.
0: Libore, mluvit budeme, protože máme na to hodinu a pustíme hned první věc, kterou si pro posluchače rokového žvance vybral.
1: Tak já jsem vybral pro mě takovou klasiku, protože to je kapela, která mě vlastně přivedla k tomuhle všemu, jako co dělám, co se týká muziky, a je to kapela Iron Maiden. A vybral jsem písničku Wasted Years, která pochází z alba Somewhere in Time, což je vlastně přesně doba, kdy já jsem tu skupinu svým způsobem objevil, tudíž pojďme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak jo, dohrali Iron Maiden, já jsem v podstatě vybral záměrně tuhletu písničku nebo tuhletu kapelu, protože je to taková moje srdcová záležitost, konkrétně když jsem poprvé slyšel hlas Bruce Dickinsona, tak mi bylo asi 10-11 let a všechno jsem přestal dělat, nějak jsem se zasekl a říkám, co to je, jako, a byl jsem z toho takový úplně přepadlý a vlastně od té doby toho člověka mám strašně rád a pokaždé, když tu přijde a mám možnost se na něho jít mrknout, tak se jdu mrknout, protože to ve mně rezonuje samozřejmě do dneška. Člověk má s tím spjaté spoustu dalších věcí a já jsem se vlastně muzice dostal někdy v těch 85-6 let, myslím, že to byl 85. rok a tehdy pod vlivem svého staršího bratra jsem začal hrát na kytaru. To byla doba takových těch guitar heroes, takzvaných kytarových hrdinů, jako byl Stevie Ray, Joe Satriani a spol. A já jsem seděl, si vzpomínám, jedny prázdniny, každý den si si natočil budík, od 8 do 3 jsem seděl s kytarou a učil jsem se ty běhy, protože jsem měl za to, kdo hraje nejrychleji, jediný nejlepší kytarista na světě. Později člověk pochopí, že tomu tak není, ale to je jedno, tehdy jsem tomu věřil a prostě mě to strašně bavilo. A já plně přijdu, my jsme vlastně si tehdy založili někdy, myslím, že 92 to bylo, kapelu na Valašsku, která se jmenovala Eclipse, a my jsme právě poslouchali tuhletu muziku. Takže jsme hráli Yngwie Malmsteena, Steve Aoki, Queensrÿche, prostě tyhle ty party Dream Theater. No a my jsme prostě s ním přišli na zábavu, jo. A teď jsme si říkali, ti lidi prostě se z toho úplně jako sesypou, jak taková bomba, protože jezdili ty kapely, v podstatě tehda vlastně už i Reflexy a tak dále, který hráli takový ty klasický big beatový věci a my jsme přišli v podstatě nejznámější písně, co jsme měli v repertoáru, byl, řekl bych, Runaway od Bon Jovi, což byla taková povinná písni, kterou hráli všichni teda. A Alice Cooper je stupinou Poison jsme hráli teda. No a my jsme tady začali hrát ty písničky, do kterých se jmenoval a ti lidi stále hleděli a nevěděli o co go, že? Takže jsme pochopili, že ta zábava je teda o ničem jiným, ale tak člověk na to přijde časem. Takže tohle byl můj takový start. Já jsem po dvou letech vlastně přišel potom do Reflexu, kde jsem šel hrát, protože tam hrál i můj bratr. A já jsem tehdy tam nastoupil na baskytaru, ačkoliv se ani v životě nehrál. Říkám si, tak má to čtyři struny, což je o dvě méně než kytara. Tak říkám, jo, tak proč ne? No. Jsem se chtěl živit muzikou, jako tehdy strašně. To je každý sen, teda každý muzikant měl tenhle sen i já, tudíž jsem tam šel s tím, že to nebyl úplně můj šálek kávy, bylo takové komerční na mě v té době, jak se to vyhraňovalo, teda ti ortodoxní rockeři a tak dále, ale vzal jsem to kvůli tomu, že jsem měl tu vizi, že se bude jezdit hrát a já jsem chtěl prostě vystupovat před lidmi.
3: Ten krok a rozhodnutí, že nastoupíš na tu správnou loď s názvem Reflexy, která tě dovezla až do toho velkého showbiznisu a hraješ pro lidi dál, to rozhodnutí bylo určitě správné, ale posuňme se zase o kousek dál a pusme si další písničku, kterou si vybral.
2: Tak druhá ukázka bude, proč já chci ukázat, kam jste se posunovali hudebně a tahle kapela byla takový hodně progresivní záležitost té doby, co přišla a uchvatilo to spoustu muzikantů i mě, tudíž pouštím Dream Theater a píseň Another Day.

0: celosvětově uznávaná jako jedna z nejlepších kapel Dream Theater právě dohrála. Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a pustíme se do další písničky, kterou můj dnešní host Libor Plšek vybral a okomentuje. Tak Libore, pojďme do toho dalšího kousku.
1: Muzika je v podstatě úžasná v tom, že člověk v daný moment změní úplně pohled na věc, vystřízlivý. Mně se to stalo, protože já jsem byl vlastně takový velký fanoušek heavy metalu, jakože Iron Maiden, Metallica prostě pro mě byly jako zásadní kapely v té době a vzpomínám, jak jsem byl i vlastně na tyto kapely, to byly moje dva první koncerty a jak jsem byl na Metallice v Brně, kde bylo prostě 50 tisíc lidí tehda na Bobby a já jsem to byl strašně zklamaný, prostě já nevím proč, já jsem tam seděl normálně a tak jak jsem tu kapelu miloval, tak z ničeho nic jsem tam seděl a neviděl jsem, prostě jsem to nechápal, mě to prostě, ten koncert mě strašně zklamala. Možná to mělo souvislost s tím, že jsem pak jel nečekaně úplně na koncert, jeden kámoš přijel a říkal, ty, já jedu dneska do Ostravy na koncert Stinga, jo, nechceš jít, taky jsem mrknul, já říkám Sting, říkám, ty, Sting, vlastně jsem od něho znal, myslím, že Russian tehda hrávali v rádiu nebo nějakou takovou pecku a říkám, víš co, říkám, tak nemám co dělat, tak se pojedu mrknout. Já jsem ti tam přijel normálně. Ta kapela nastoupila, začala hrát a já jsem seděl a já jsem to nechápal v ten moment, jo, a ty souvislosti mi došly až později, ale já říkám, tak tohle je v podstatě, tohle je to, co kráčí, tohle je ta první liga, protože jako musím říct, že oproti mým zmiňovaným idolům, jako to hrál jako úplně, to hrál jak prase, úplně z partesu, já jsem seděl zařezený v té sedačce, já říkám, tyjo, to není možný, jako byl jsem z toho úplně konsternován, úplně šokován, prostě mě to fakt úplně odzbrojilo, ačkoliv jsem ten typ muziky v té době vůbec neposlouchal, tak tohle mě prostě tak uhranulo, jako že ten Sting, jako to byla taková pecká bomba, prostě po všech stránkách, že jsem od té doby změnil prostě pohled na tu muziku, jo, řadím muziku akorát pro mě dobrá, jako špatná, neberu ji vůbec stylově, jak to spoustu lidí rozlišovalo, a dřív to tak bylo, to sám víš, byl prostě metal, bylo disco a tak dále, ale musím říct, že ten Sting je člověk, který mi zásadně otevřel oči v muzice a za což mu z mého pohledu patří velký dík, takže další pecka bude od Stinga, který je zrovna tehda turné k albu Mercury Falling.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: No a teď v podstatě bych plynule přešel k mojí kariéře. Teď jsme si pouštěli v podstatě věci, které mě ovlivnily, a teď už vstoupím do svého života, protože v roce 95 jsem nastoupil, jak jsem tu uvedl už před předcházejícím vstupu, do kapely Reflexy, což znamenalo, že jsem začal každý víkend jezdit hrát pátky, soboty, titulu poznáš velmi dobře.
3: Jo, to znám opravdu dobře, no, 40 let už se podepsalo a mám toho někdy opravdu plný zuby, ale ty jsi mladší a máš ještě všechno před sebou.
2: Já dělal jsem to vlastně 29 let nepřetržitě, když to řeknu, teda výjima covidu, abych to upřesnil. Naučil jsem se spoustu, jako tím cestováním, zase jsme se dostali i k velkému vydavatelství, tehda k BMG, někdy v 99. roku, a člověk poznal spoustu lidí, projezdil spoustu lidí a mám z tohoto období spoustu zkušeností a spoustu zážitků. Kdybych to měl všechno tady odpovídat publiku, tak by to bylo asi na půl roku, že bych tady seděl, ten čas nemáme ani ty, ani já. Tudíž pojďme si pustit další věc a vyberu něco netradičního, nechci tady pouštět takové ty zásadní fláky té skupiny, ale chci pustit něco, co mám rád jako, a co ta skupina vlastně nikdy nehrála, a teď já to hraji vlastně s novou kapelou LP, tuhle tu písničku, protože mám strašně rád, jmenuje se Život je krásný.

0: Život je krásný, i když člověk stárne, ale je to opravdu povedený kousek, který se vám povedl v Reflexích. A jestli ho hraješ, tak opravdu na LP Zandu a rád si to poslechnu v živém provedení.
1: My se tady bavíme o muzice a já musím říct, že já osobně jsem typ člověka, který se rád posouvá a vyvíjí někam jinam, rád poznávám nové věci a tudíž, ačkoliv jsem tu na začátku mluvil o Iron Maiden, že to je moje srdeční záležitost, tak dneska tu kapelu úplně neposlouchám, jakože bych si pouštěl, protože je spoustu nové muziky, spoustu nových lidí, kteří přicházejí s novým přístupem, s novými zvuky a myslím si, že jedna taková zásadní kapela, která vstoupila na scénu, je kapela Linkin Park. Já mám strašně na tuhle tu kapelu, protože začali to dělat trošku jinak, začali kombinovat i ty elektronické prvky a mně se to prostě strašně líbilo, strašně mi to ovlivnilo a teď bych chtěl na základě toho pustit další písničku, nebo chtěl bych, aby další písnička, která zazní, byla právě od této kapely a je to Linkin Park od High Evidence.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Než pustíme další písničku, tak bych chtěl, Libore, taky popíchl, jako každého hosta, kterého tady mám, se snažím popíchnout, aby dali nějaký ten sranda příběh, nějakou veselou příhodu ze života muzikantu. Cítím se kolikrát trapně, že tady furt někoho otravuju, ale lidi si o to píší a... A i mě to hodně zajímá, jako já mám rád tu recesi, srandu a myslím, že to k životu muzikantů určitě patří, tak zkus nějakou tu veselou příhodu vytáhnout z rukávu.
2: Tak dostáváme se k nějakým příběhům z hudebního života a to jsme tady probírali, že bychom mohli něco zveřejnit. Já si vzpomínám na několik samozřejmě, co jsou publikovatelné, tak v období v podstatě v těch 90. letech, jak se dělali ty show třeba na pódium, jo, jak se hodně se běhalo, pohybovka, rozumíš, a my jsme hráli. Si na to vzpomínám, to byl Ostrov nad Slavou, což je Žďár nad Slezavou a okolí, a já v rámci pohybovky jsem běžel po pódium a tam byla tma, jakože na hraně toho pódia si to nevšiml, že už tam jsou schody a najednou jsem zmizel, jo? To je takový ten pocit, že hraješ, teď běžíš, teď už tam nic není, takže kotrmat se i s baskytarou a teď chvilku ty dvě sekundy tam ležíš a přemýšlíš, a jak si vlastně budeš tvářit, když ležíš na to pódium zpátky, jo? Takže já jsem si nějak zbrchal, říkám, tyjo, takže vylezíš, děláš jako že nic prostě.
1: To se myslím stalo hodně kapelám, protože i u nás, nevím, jestli to byl Motus nebo Motous tehdy, náš basák také řádil a myslím, že to bylo na Gradě v Hulíně, člověče, starý pódium. To byla nějaká písnička Tempo 180, samozřejmě se ztratil i s kouskem pódia a on nikde. No zkrátka, show jak má být. Mám ještě jeden příběh, to ale až po písničce, a myslím, že to zrovna bylo zase z toho Gráda, protože tam ta konstelace hvězd vždycky zařídila nějakou pikantnost a tohle, ten druhý příběh, bude opravdu pikantní.
2: Takže těhle historiky, nebo jedenkrát jsme si vzpomínám, jsme zamčili klávesáka úplně jakože neumyslně na záchodě v šatně a šli jsme hrát, řekli jsme, on přijde v podstatě a teď hrajeme první písničku klávesák, mě druhou písničku, no, a říkám, tyjo, kde on je, jako no. Pak jsme si uvědomili, že zamčený, jakože no, taky, že jsme vzali klíč, poslali jsme někoho z davu, ať jde vyzvednu našeho klávesáka. Jo, tak těch historek je hodně, i co se týká žen, ale to bych tady nepublikoval, protože jsem všechny zapomněl a chtěl bych tady jednu ženu pustit, protože ji mám strašně rád, byl jsem na její koncertě a je to Pink a píseň Sober.

0: Tak, rád bych teda ještě dořekl ten jeden pikantní příběh, na který nikdy nezapomenu. A to byla opravdu taková ta davová psychóza, protože já rád štengruju baby, aby vyhodili kozy ven, nebo tak. Zkrátka si dělám prdel a ono to tehdy vyšlo tak, že se to tam začalo pomalu všechno svlíkat a bylo to takové uvolněné. Borec samozřejmě vběhl do toho rybníku, který byl studený, a pak vyskočil na pódium a stáhl bermudy. Samozřejmě je tam nic, protože mu byla zima. Takže to bylo takové to pikantnější a opravdu trošku uvolněná atmosféra jedné rokové bitbitové zábavy v Hulině. Ale pojďme se posunout zase kousek dál a pojďme o tobě trošku, co chystáš pro své fanoušky. Už to není žádné tajemství, že máš svoji kapelu LP a stáhl jsi tam opravdu výborné muzikanty. Stojí to za to? Zkus teda povykládat něco o tom tvém novém projektu LP. Mě to hodně zajímá a fanoušky a posluchače Rádia Kroměříž určitě také.
1: Čas běží a my jsme doběhli do současnosti, tudíž já bych rád představil svou současnost, protože jak jsem... Možná jsem to tady říkal, úplně si to neuvědomuji, ale vlastně jsem odešel z kapely Reflexy v loni, a protože se přiznám upřímně, to zábavové hraní, a víš to sám, je takový drill prostě, a člověk vlastně přemýšlí jako proč, co, jak, jo, a já jsem člověk, který má rád výzvy a změny a nějaké vize, tudíž jsem se rozhodl, že už na téhle cestě nechci pokračovat, že to chci dělat jinak, tu muziku, respektive, že chci jezdit ty festivalové akce, kde se hraje hodinu, kde se ten scénář prostě vystaví nějakým způsobem a nesevrat se na to pódium třikrát, čtyřikrát, ale já to nějak nezatracuji, jo. V podstatě každý to chce dělat nějak, jo, a nikdo to vidí tak, nikdo onak, a já jsem v podstatě člověk, který to jako vidí, proč se vyvíjí, tak to chtěl vidět zase jinak, a proto jsem vlastně se s klukama domluvil, že já takhle pokračovat dál nechci. Rozešli jsme se úplně v přátelském duchu. Myslím si, že jsme do dneška kamarádi, nebo myslím, že jsme do dneška kamarádi, to zní tak jako, že si já něco myslím. A oni chtějí být ta kapela, která hraje ty zábavy, já ne, to byl ten zásadní prostě rozdíl. Jo. Takže já jsem si dal na vlastní cestu, mám svoji vlastní kapelu, de facto začínám, jo, ale nejsem v podstatě jako, že začáteční. Ale začínám, jo? Takže si to dělám všechno po svým, mám skvělou kapelu, mám z toho strašnou radost, prostě vnitřně se to ve mně jako rozkvetlo jaro a cítím se úžasně a mám nějakou ambici a v muzice nejde predikovat, protože muzika je obor, který prostě je nečitelný jako dopředu, ale možná o to je to krásnější, takže já bych vám chtěl představit právě tu svoji kapelu a náš první aktuální single, který momentálně spatřil světlo světa, takže kapela LP a píseň Chci.
2: Půjdeme tam, kde nás nikdo nezná, já budu tvoje nebe, ty budeš moje hvězda, mluvíme tiše, takže to není slyšet, že věci dneska jiný jsou, to není náhodou. Chci se tě dotknout, chci se tě chytit, když budem padat, když budem svítit, kouzla a víra nic nezabírá na to.

jsem vždycky tam, kde tvoje světla svítí. Myšlenky protékají, jak voda ze všech sítí. Není to slyšet, jenom ty to cítíš. Tak všechny věci jiný jsou, to není náhodou.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Posloucháte reprízu pořadu.
1: No, víceméně musím pochválit tento tvůj počin, písničky Chci, protože je to opravdu, má to svůj pocit, je to krásně provedené, naaranžované a vím, že jsi to dělal u Ondry Filáka, já tam teď natáčím jednu ze svých písniček a myslím, že nezůstane u jedné písničky, protože Ondra Filák je opravdu výborný muzikant, který okamžitě pochopí z písničky, jakou má mít atmosféru, pocit a tak dále. Já když jsem tam natáčel, tak to přesně chytl tak zapače si, jak jsem si představoval, takže spolupráce s ním bombastická a tady u té tvé písničky Chci opravdu pochopil všechno, co to má mít. Ovšem, my jsme tady od toho, abys tady jako host mluvil co nejvíce ty, takže pojďme do dalšího kousku a zkus to nějak okomentovat.
2: Pokračujeme v povídání o muzice a já bych chtěl přidat letošní takový zážitek, protože já jsem vlastně letos prožil hudební sezonu trošku jako fanoušek, což je po letech jako velká změna. Jezdil jsem po festivalech a díval se na toho z druhé strany a všímal si v podstatě, jak to kdo dělá, jo, a jak to vlastně všechno funguje z toho pohledu fanouška. Jo. Já musím říct, že to je fakt jiný, no. Jako, že člověk vnímá to pódium nějak a vnímá ty lidi. Co mě tom zarazilo, jako, což je takový za mě trošku nemilý trend jako současnosti, já nebudu jmenovat konkrétně, ale že jsem měl pocit u velké části kapel, že ty vystoupení dneska jezdí fakt odehrát. Jo. Že mi tam chybí prostě ta energie, jo. Energie v podstatě to nadšení, že člověk vidí, že se dneska berou dvojáky, trojáky, jo. Já to chápu z toho ekonomického pohledu, ale trošku mi to, jakože přiznám v roli toho fanouška, jakože vadilo. Jo. A trošku bylo mi to až, přiznám se, až líto, jo, že to stojí jakože hodně peněz, jako dneska ty akce, a že pak člověk přijede a vidí tam, že ten muzikant už je unavený a jasně, že je, protože hraje v plus 40 jako jednu akci někdy odpoledne a pak přijde večera, přijede na další akci a tam už prostě, až chceš nebo nechceš, to je prostě poznat. Jo. Takže to je takový poznatek, který jsem si odnesl z toho, ale já bych chtěl tady dát i něco pozitivního, že jsem objel spoustu jakože velkých koncertů, světových kapel a musím říct, že kapela, která mě naživo fakt dostala a musím konstatovat, že to bylo perfektně odehrané, rozpívané, že mě to opravdu jakože nadchlo, tak je kapela Imagine Dragons, které jsem se byl mrknout, protože je to dneska poměrně taková světová kapela, kterou znám za celý svět a na kterou chodí celý svět, takže bych vřele doporučil na tohle se podívat, jestli budete mít možnost a teď si pustíme další pecku právě od nich, kapela Imagine Dragons a píseň Believer.

0: Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a můj dnešní host Libor Plšek z kapely LP má dle mého názoru hodně moderní pohled na muziku, o což je dobře, protože mě to baví. Mě baví ten jeho výběr, opravdu i posluchači Rádia Kroměříž musí ocenit tohleto, že to je opravdu zajímavé, pokaždé něco jiného a dělá tu muziku trošku jinak než ostatní a to se mi na tom líbí právě.
1: Tak v předešlém vstupu jsem mluvil o pohledu fanouška na muziku a na kapely. Teď bych chtěl říct jedno téma, které mě zaujalo, protože v poslední době vzniklo spoustu hudebních dokumentů a spoustu lidí má takovou vždycky zvláštní představu o tom, jak se nahrávají písničky. Jo? Že přijde kapela, celé to nahraje, jako že na jeden tah zpívá se, ale ono vlastně, a já měřím tím třeba, já jsem v poslední době viděl dokument o Avicii, teda, což je v podstatě, nebo byl, protože on teda už je, jak se říká, na druhé straně, takový velmi mladý, talentovaný, nazveme ho DJem, jo. Já jsem ho taky vnímal v té pozici, neviděl jsem, že to je tak šikovný kluk, který skládá na MacBooku, v podstatě aranžuje písničky a takže když člověk v podstatě zahlídne do té, nebo když vejde do té muzikantské kuchyně, tak uvidí vlastně, jak ty písničky vznikají, což je takový fakt krásný proces, že to trvá třeba půl roku, rok, jo, a že zpěvy se naspívávají zvlášť, jo, nástroje nahrávají taky zvlášť, pocit, což lidi vůbec vlastně neví, jakože takhle nikdo to nikdy, jakože si myslel vždycky, že kapela zahraje a odejde ze studia. Takže já bych chtěl navázat, proč mluvím o tom Avicii, proč je další písnička, je od mý nový kapely LP a já jsem se rozhodl zařadit do repertoáru nějakou píseň, kterou bych sám nesložil, myslím tím pocitově, jako barevně, tak jsem si půjčil právě písničku od Aviciho, kterou jsem přetextoval jedním nosným tématem, protože já mám pocit, že jak muži tady pijí pivo, tak všechny ženy teď pijí prosecco. Nápoj, který rezonuje u nás zaplně lednici prostě, tak vždycky jsem začal chodit, co to je za plechovky, jsem na to hleděl a pak jsem zjistil, že to je prosecco. Tak mi napadlo jako věnovat tomuto tématu nebo tomuto nápoji písničku, tudíž, jak říkám, je to cover od Aviciho a v našem podání prosecco.
0: Doufám, že to u nás v rádiu nebudou brát jako reklamu, ale je to umělecké dílo a ty jsi tomu dal vlastně název prosecco, tak pojďme do tohoto kousku.

0: Jak říkám, po každé hodina má jenom 60 minut a to povídání s tebou je opravdu příjemné, ale blíží se ke svému závěru. To znamená, že tě budu trošku hodnotit. Byl se výborným hostem, výborným moderátorem. Já ti dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou, protože ani jinou známku tady nedávám, všichni jsou úžasní. Ale s tebou to povídání bylo opravdu příjemné a trošku mě obohatilo v pohledu na muziku, protože tvůj pohled na muziku je opravdu moderní, to jsem pochopil z toho vyprávění i z toho, co jsme tady pouštěli, a bylo to příjemné, za což opravdu tu jedničku s hvězdičkou si zasloužíš. Tak, Libore, moc krát ti děkuji, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance, že jsi obohatil pohled na muziku všech posluchačů Rokového žvance, posluchačů Rádia Kroměříž, a díky moc za to.
1: Tak jak říkal, každá hodina má 60 minut a my jsme dojeli do finále, tudíž nastává loučení. Já jsem rád, že jsem teda mohl být hostem Rokového žvance na Rádiu Kroměříž. Moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsem se osobně jakože dočkal momentu, kdy paradoxně, když tady nějaký uzavírá kruh, tak já jsem se dostal do bodu, kdy zase muziku v podstatě dělám proto, jak já říkám, z lásky, že opravdu jsem prostě stejnou důvodu, ke které jsem jakože vstupoval do této branže, tak že jsem si mohl dovolit v podstatě po letech vstoupit zase do stejné řeky, jak se říká. Přeji vám všem, ať se vám podaří v životě to samý. Ať děláte všechno, co vás naplňuje, co vás baví, prostě, ať jste šťastní, protože to je vždycky to největší vítězství. Takže ještě jednou děkuji za pozvání, Lupo, děkuji Rádiu Kroměříž a na závěr dám takovou pecku, která možná tohle symbolizuje, jmenuje se Lásky plná.
0: Tahle písnička je ještě z dob Reflexu, kdy tam můj dnešní host Libor Pršek z

Něco mi řekni a probuď touhu, která chvíli spala, řekni to jinak než včera. Ty ses jen pousmála, třeba mi ráno na místo kávy, namíchej džin s ledem, vykročím levou, ať něco

0: 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko Hradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
2: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
2: Luhačovice připravují druhou etapu moderní

0: Organizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
1: Luhačovice připraví druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
2: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
2: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: InfoExpress Rádia Kroměříž.
0: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem. A Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
2: InfoExpress Rádia Kroměříž.
0: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
2: Uhersko-Hradišťko.
0: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
2: Zlínsko.
0: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
2: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
2: Nejvíce informací z našeho regionu.
4: Stručně, jasně a společně s vámi.
2: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
5: Rádio Kroměříž.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na novinky. Na hradě Zvíkov na jihu Čech vědci poprvé v Česku využívají optická vlákna k záchraně historické památky. Sledují se jich pomocí namáhání nejstarší dochované dřevěné stropní konstrukce v republice, která pochází ze 13. století. Tenká vlákna umožňují dlouhodobý monitoring bez zásahu do dřeva a pomohou přesně naplánovat nutnou rekonstrukci. Technologie může v budoucnu změnit přístup k ochraně historických staveb.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. I na Hradišťku jsme si blíž. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Radio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show? How will we

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.